Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
1: Hit Radio.

0: takhle výplatu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásný víkendový den, za 2 minuty, 7. hodina, první zprávy s Filipem Lejčkem. Orlická přehrada kvůli suchu výrazně omezila odtok a odpouští jen minimum vody. Hladina od jara klesla o 15 metrů a odhalila tak části domu nebo hřbitova obce Červená nad Vltavou, kterou z většiny přehrada zatopila. V loňském roce uzavřelo ministerstvo obrany se zbrojaři smlouvy za 122 miliard korun. Letos za 8 měsíců pak za zhruba 33 miliard. Naprostou většinu přitom už s domácími podniky. Příští rok má obrana navíc hospodařit s rekordním rozpočtem, z čehož by měly i nadále výrazně těžit české firmy. A pojďme také na fotbal. Nováček soutěže Zbrojovka Brno mohl v případě výhry na Slávii pomýšlet na posun do čela nekompletní tabulky. Brněnské naděje ale 2 brankami utěl omilostněný vyhnanec kádru Slávie Tomáš Chorý a domácí Fedenu nakonec zvítězili 4-0. Vítězství si připsala i olomoucká Sigma, která si poradila s Bohemkou 3-0. 3 body slaví také plzeňská Viktorie, která zvítězila stejným výsledkem na hřišti Artisu Brno. Duel ze dna tabulky mezi Pardubicemi a Slováckem skončil bezbrankovou remízou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Ještě dnes si můžete v Teplicích užít divadlo na zámku. Tradiční festival Divadlo na zámku začal už pátek a nabízí představení pro děti, inscenace pro dospělé a každý den i koncert. Dnes v 10 hodin bude pohádka o pokladu na konci duhy, v 16 hodin pak Inflagranti trio a ve 20 hodin vás bude bavit činoherní studio
0: Bouře. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Neděle přinese jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. Co se týče teplot, maxima na Moravě až 24 stupňů, v Čechách jen 21 stupňů Celsia.
0: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Dobré ráno, Filip Lejček zatoulalej přišel k nám.
5: No, přišel jsem se podívat na vás taky při neděli a pak si dám za týden pauzu.
7: No tak hezké vstávání, každopádně pravou nohou do nového dne, minutka po 7 s vámi Lea a Filip. Tak jsme tu komplet, to znamená, že nejlepší vysílání českého éteru startuje právě teď.
8: To jsem řekla strašně namyšleně.
5: No tak jsme nejlepší, no.
7: Ne, my máme nejlepší posluchače. Napište nám, kdo vstáváte s námi na 777 937 777 a startujeme právě teď.
0: Hit Radio.

0: 7 hodin, 7 minut je aktuální čas. My už s vámi tady v Eteru Hit Rádia. Tak schválně, mě by zajímalo i u tebe, Filipe, a hlavně našich posluchačů. Pamatujete si, když jste šli do školy, ať už na základku nebo na střední, boj o místa v lavicích?
1: Já si to pamatuju, rozhodně jsem nechtěl sedět v první, spíš naopak v poslední. Pak mě trošku brzdilo to, že jsem viděl špatně na dálku, takže než jsme pořídili s rodičema, myslím v 8. třídě, v 7. brýle, tak jsem sedal do takový jako třetí lavice, většinou co nejblíž k oknu, a aby bylo co nejhůř vidět na mě z lavice. Za prvý kvůli tahákům, ano. A za druhý, když jsem si chtěl třeba povídat.
0: Tak já jsem tohle přesně zažila minulé pondělí, kdy jsem toho byla svědkem, protože já učím na střední škole, na konzervatoři. A nastoupil tam i můj syn na oddělení média. A teď vlastně já jsem jim šla ukázat tu novou třídu a říkám, kam všichni běháte? My potřebujeme ta nejlepší místa, tak se rozeběhli a samozřejmě všichni chtěli ty zadní lavice, že jo, kde je nejméně vidět, přesně jak říkáš, kvůli tahákům a tak. A mě to normálně hodilo zpátky do minulosti, kdy jsem si vzpomněla, že vlastně i já, ať už na základce nebo na střední, opravdu jsem si vždycky vyhledávala ty zadní lavice, ať už někde u okna nebo v rohu, vpravo, vlevo. A normálně taková jako nostalgie obrovská, tak mě zajímá, jak to mají naši posluchači, jestli, když se nad tím zamyslíte, bojovali jste o svá místa v lavicích. 777-937-777.
1: No, já si myslím ale, že místo, ať už je to ve škole nebo v práci, aspoň pro mě, já jsem takový psychický label na to, je důležitý prostě, aby ses tam cítil dobře. Budeš tam sedět víceméně teda celý rok, moc se to měnit nedá, takže dejte schválně vědět, jak to mají vaše děti, případně i vy v práci, protože pro mě je to extrémně důležitý. Třeba tady mám krásný výhled. Kdybych seděl zády jako ty, tak se tady necítím tak hezky.
0: No tak já ten výhled takový hezký nemám, protože koukám na tebe.
1: Já na muzeum.
2: Baby,

0: Rita Ora, Liam Payne, For You. A my se jdeme podívat na vaše SMSky, protože nám jich chodí opravdu spousty, píše Tomáš. Ahoj Leonko, ahoj Fildo, jsem v tom s vámi, dnes jsem v práci o 4 hodin ráno. Hezké ráno všem i vám do studia. Ty brďo, to by se mi vstávat nechtělo. Pak nám tady píše další posluchač nebo posluchačka, na rybách s nejlepším rádiem, tak přejeme velký úlov, třeba nějakého borvaně alias Filipa Lejčka. No a pokračujeme dál, protože těch zpráv je tady fakt hodně. Tady píše Kačka, dobré ráno do rádia, ano, o své místo jsem vždy bojovala, co se týče těch lavic. Seděla jsem vzadu uprostřed a po bocích největší zlobři ze třídy. A jednou nám chyběla celá řada, odmítla jsem s někým sedět a ještě jinde, takže jsem šla za školníkem a přidal nakonec celou řadu, takže jsem zase spokojeně seděla sama vzadu mezi zlobry. Krásný den přeji, Kačka. Děkujeme za zprávy, protože ono je opravdu hezký si takhle zavzpomínat. A ty vzpomínky nám vlastně nikdy nikdo nevezme. Za chviličku Rose, Bruno Mars, Bob Sinclair a taky Lucie a jejich Amerika.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je ve světě nového. V obci Ginostra na italském ostrově Stromboli se po 20 letech otevře základní škola, a to pro jedno jediné dítě, 6letou Aishu. Prostor k výuce dívky poskytla po dohodě radnice a místní farnost, která se nedávno dočkala rekonstrukce. To je téma pro tebe, možná, že bys učila jedinou holčičku.
2: Mně se vybavila ta písnička. Aisha, sweet boy.
1: Grafika světoznámého malíře Pabla Picassa, která byla v roce 2018 ukradena z americké galerie, se našla na dost nečekaném místě. Visela v opuštěném bytě v Milwaukee, z něhož byl vystěhován nájemník. Dílo má přitom hodnotu několika desítek milionů korun. To ti přijde k smíchu, že někdo...

0: Hezké dobré ráno, pojďme se podívat, čím je dnešní den 6. září výjimečný, jaký pak den máme dneska. Skvělý zpěvák Richard Miller oslavuje 65. narozeniny, přejeme všechno nejlepší a hlavně v roce 1959 byla prodána první panenka Barbie. Tak co holky, ženy, dívky, kdo z vás měl takovou tu svoji Barbie panenku? Já je milovala, ještě takový ten domeček pro panenky. No možná bych to někde u babičky našla až do dnešního dne. Za chviličku další skvělá muzika, tak hezké dobré ráno a krásnou neděli.
1: Hit Radio. Hit Radio.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou neděli a 8 hodin, jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie z roku 2025 má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu. Odborníci očekávají další nárůst. V polovině století by mohlo být obézní každé druhé dítě. Čistá minimální mzda loni nestačila na základní potřeby a bydlení v nájmu. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště o 7 až 24% vyšší, tedy o asi 1250 až 4200 korun. Podle analýzy má Česko vysoký výskyt malých výdělků, a to hlavně u žen. A pojďme také na fotbal. Velké londýnské derby dnes přinese anglická Premier League. Zápas mezi Arsenalem a Chelsea začíná od 17:30 a půjde o střed dvou zatím po dvou kolech 100% celků. Arsenal ale drží proti Chelsea skvělou historickou šňůru. V lize s ní totiž neprohrál už od srpna roku 2021. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Milovníci dopravy i nostalgických jízd si dnes přijdou na své. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínová vyslal do ulic dva historické autobusy, které vás vezou na speciálních vyhlídkových jízdách. Jízdy jsou zdarma a cílem bude oblastní muzeum a galerie v Mostě, kde je výstava 125 let dopravy na Mostecku. Ta byla prodloužena až do 27. září.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Dnes bude jasno až jasno na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. Odpolední maxima až 24 stupňů Celsia.
8: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Taky Filipem Lejčkem. Hezké dobré ráno, díky, že posloucháte. Chodí nám spousty zpráv. Díky, díky, díky. Nebo jak říká moje kámoška, díkyček.
5: Díkyček?
9: Díkyček. No, to je jako děkuju neslyšel. Moc. Je díkyček.
5: A kolik je let?
9: 34.
5: Není to Mirka?
9: Není,
5: já jsem jenom Mirku vlastně, skoro jenom Mirku.
9: Každopádně díky, že posloucháte Hit Radio, 8:04, pokračujeme dál. Před námi je král všech králů, král bílých ponožek, Michael Jackson.
8: Hit

0: Hezké dobré ráno, pokračujeme dál. Další krásné miminko je totiž na světě. Bývalá biatlonová superstar Gabriela Soukalová porodila nádhernou holčičku. A jméno, které vybrala, tak zní jako vítězná fanfára. Troufneš si říct, jaký, Feldo?
1: Já nevím, jako je hodně
0: jméno,
1: zajímavé.
0: Které zní jako vítězná fanfára. Tak ta holčička se jmenuje Gloria Gabriela.
1: To je hezký.
0: To je krásný.
1: Gloria je moc hezký.
0: Gloria Gabriela. Gabriela. A co je trochu nefér, tak stejně i na fotkách, vlastně těsně po zlatém zápase vypadá i na fotkách z porodnice prostě dokonale, na rozdíl od všech spoluzávodnic. Ale stejně to jméno, prostě Gloria Gabriela. S tímhle jménem ta holka nebude dělat úkoly. Ona bude rovnou podepisovat dekrety. No? To je krásný, takže Gloria Gabriela, hlavně zdravíčko a velká gratulace.

0: Dneska máme neděli ráno 6. září. To znamená, že přátelé, jako ono to zní hrozně, když to teď řeknu, ale za 3 měsíce tady bude chodit čert a Mikuláš. Už jenom říjen, listopad, prosinec a máme tady blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl klepe na dveře, zima, Vánoce. Nejvyšší čas popřemýšlet o nějakém tom vánočním dárku a já pro vás jeden takový vánoční dárek mít budu, protože 18.12. dělám svůj Gospel Night v Betlémské kapli, tak jak je tradicí každý rok. Kromě toho loňského, to jsme měli v kostele, chtěla jsem si to vyzkoušet. Tak máme už prodej lístky na Go Out, stačí zadat Leona Giongiosi, Betlémská kaple nebo Gospel Night, tak budu ráda, když se tam společně potkáme a pro někoho z vás od příštího týdne budu mít i nějaký ten lupen navíc. I na naší Celine Dion show, kterou hrajeme 9. října. Tak to takový předčasný vánoční dárek pro někoho z vás. No a za chvilku další skvělá muzika.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hezké dobré ránko, 8:30 je tady, to znamená, že si dáme takové ty celibát, Hit Radio, taky Lea s Filipem. Hezké dobré ránko, 8:30 je tady, to znamená, že si dáme takové ty informace, které rozhodně

0: situaci. Zvedací most Dozable Lake Shore Drive nebylo možné několik hodin spustit dolů poté, co byl otevřen kvůli projíždějící lodi. Mohly za to prý vysoké teploty, které v oblasti aktuálně panují.
1: Já mám taky příhodu z Chicaga, když jsem tam byla se svojí maminkou v Americe, je to 7 let zpátky, tak jsme se tam normálně ztratili, zaparkovali jsme někde zapůjčené auto a přísahám, že jsme ho hledali tak půl dne. Katastrofa, nedoporučuji.
0: Vesničanky v Americe prostě. A zákazníci restaurace v dánském městě Koge musí platit pokuty, jestliže na talíři nechají nesnědené maso. To bych zavedl tady taky. Personál postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků, to nevím, jak dělají, teda prostě maso, přičem za každý z nich podnik naúčtuje v přepočtu 81 korun.
1: No, tak já myslím, že moje babička z dětství by tam byla královnou.

0: Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend. Posloucháte Hit Radio. S vámi Lea a Filip. Každopádně my budeme pokračovat dál, protože po 9. hodině vy už to dobře znáte, máte to tak zajetý. Ano, když jsem tu s vámi já, sobota, neděle, tak máme i narozeninovou ruletu. A i dneska tam máme nějaký ten nezapomenutelný zážitek. Tohle všechno po 9. do té doby Labuš, Nico Santos nebo Sunrise Avenue.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Až každá pátá rodička zažívá duševní potíže a u každé osmé je zvýšené riziko příznaků deprese. Vyplynulo ze screeningu, do kterého se loni zapojilo 18 000 žen. Pilotní program Národního ústavu duševního zdraví má být součástí všech porodnic. Jeho zavedení teď připravuje mezioborová skupina na ministerstvu zdravotnictví. Dosud se zapojila téměř 50 porodnic, přičemž v 15 mají i koordinátorku podpory, která nabízí konzultace. Mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic pokračuje testovací režim a řidiči tam tak na dálnici D3 do konce roku mohou za vhodných podmínek jezdit až 150 km v hodině. Původně mělo být zkušební období jen do září, ministerstvo dopravy však chce získat víc dat o tom, jak se auta na úseku chovají a jestli vyšší rychlost nespůsobuje víc nehod. Data bude analyzovat během podzimu. Do konce roku rozhodne, jestli tam rychlost ponechá trvale. Hokejisté Pardubice a Plzně uspěli i ve druhém kole v Lize mistrů. Liberec si naopak připsal druhou porážku. Dynamo opět neinkasovalo a porazilo Regle 1-0. Škoda přehrála Tychy 2-1. O výhře Západu Čechů nad úřadujícím polským šampionem rozhodl v 52. minutě útočník Ondřej Rohlík. Jediným střelcem na východě Čech byl obránce Tomáš Dvořák. Bílí Tygři prohráli 0-3 na ledě Salzburku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Mostě vám dnes představí kroužky mechatroniky pro začátečníky i pokročilé. Účastníci pracují s rozsáhlou stavebnicí, kterou doplňuje využití 3D tisku. Tato kombinace dává dětem velký prostor pro kreativitu a vlastní konstrukční nápady. Zaměřují se i na drony a automatizaci. Je to dnes od 15 do 17 hodin v centru Amamet.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
7: Dnes očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu oblačnost přibývat. Dnešní odpolední maxima až na 24 stupňů Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
1: Hezké dobré nedělní dopoledne, 6. září, 3 minutky po 9. Pokračujeme dál. Pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, do té doby samá skvělá muzika, Sweet Caroline a nebo Eva Farná, všechno nebo nic.
9: Hit Radio North Music.

nic. Pojďme si popovídat o naší krásné zemičce české. Za posledních 100 let přibylo v Česku zhruba 600 tisíc obyvatel, kteří žijí déle o více než celou jednu generaci, a to je prostě skvělý. V roce 1920 se muži měli šanci v průměru dožít 47 let a ženy 49. Teď jsme na tom, no, co ví, než 25 líp, no, to jsme na tom líp. Co je zajímavé, průměrný věk matek v roce 1920 činil něco přes 30 let a 2 měsíce. A loni to bylo rovných 30 roků. Tak do dětí jsme holt nepospíchali ani tehdy, ani teď. Ale do čeho pospícháme, je další skvělá muzika. Co tohle?

0: Waiting for Love, Avicii, Hit Radio s vámi, minutka po čtvrt na deset. Tak teď je ten správný čas, abyste volali na 800 937 937, protože narozeninová ruleta, tak jak jste zvyklí v sobotu a v neděli, čeká na někoho z vás.
1: Pamatujete si
2: hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů? Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebíblice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
1: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: In Your Eyes, Hit Radio s vámi, 9 hodin 32 minutek a my jdeme na to, nebo je 9:30 a my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj, Vlasta.
0: Kdo?
1: Vlasta, Vlastimil.
0: Vlastimil. Vlastimile, odkud voláš?
1: Tady od Pelhřimova.
0: Od Pelhřimova. A jaký byl víkend?
1: Pohoda, klídek.
0: Pohoda, klídek, tabáček, jak se zpívá v jedné písni. Prozrak nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny.
1: Moje maminka, babička, včera.
0: Dobře, včera, takže to je 5.9. Jak se jmenuje?
1: Ano, Jana.
0: Jana, takže budeme roztáčet pro Janičku. Tak jdeme rovnou na pravidla, ano. Jo? Mhm. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky ze včerejším datumem. Budou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat a společně ho mamince, babičce pošleme, Janičce. A jenom pozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Ano.
0: Takže jsi připraven?
1: Můžeme.
0: Jdeme roztáčet. Justin Timberlake a Chris Stapleton, Say Something.
1: Tak zkusíme další.
0: Dobře. Dálnice do pekel, Highway to Hell, AC/DC.
1: Tak ještě zkusíme jednou.
0: Takže do třikice všeho dobrý, jo?
1: Mhm.
0: Christina Aguilera, Lil Kim, Maya a Pink Lady Marmalade.
1: Asi tak.
0: Dobře. Necháváme třetí ukázku a teď máš ten čas, aby si mohl babičce, mamince, Janičce sdělit cokoliv chceš. Pojď na to.
1: Tak ještě jednou všechno nejlepší ke včerejším narozeninám. Hlavně zdraví, což je to nejdůležitější. A máme tě moc rádi a se všema vnoučatama a tvýma dětima ti přejeme. Hlavně to zdraví.
0: Ano, tak my se samozřejmě přidáváme, hlavně to zdravíčko je nejdůležitější. Každopádně, Vlasto, my tady máme ještě něco. A to díky firmě Na zážitky můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na web firmanazážitky.cz. Tentokrát bych řekla, no, nevím, jestli to bude pro mamku, babičku, nebo jestli to bude pro tebe, protože to je dárek téměř v hodnotě 4000 korun. A je to jízda v závodní buggy. Je to pro milovníky šotoliny, terénu, adrenalinu, hlavně motosportu, tak tady je jeden z nejlepších zážitků opravdová závodní bugina, která jezdí mistrovství šotoliny, terénu, adrenalinu, hlavně motosportu, tak tady je jeden z nejlepších zážitků opravdová závodní bugina, která jezdí mistrovství České republiky a čeká jenom na tebe.

0: Luna a Bailando. Jeden z nejlepších devadesátkových hitů. Kdo milujete devadesátky, tak nezapomeňte poslouchat naše sesterské rádio Hit Radio 90. Naladit ho můžete v dabu, v novějších autech nebo přes dabové vysílání a taky přes webovky Hit Radio 90. A nebo přes aplikaci Radia.cz. A věřte mi, že nebudete litovat. Já třeba v autě neposlouchám vůbec nic jiného, jenom Hit Radio 90, protože já jsem velký fanoušek hitů z 90. let, protože to je prostě nesmrtelná muzika, kterou posloucháme i dneska v 21. století. Letí. Tolik k tomu za chviličku Pink a nebo Bruno Mars a taky možná přijde i Mára Ztracený.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
1: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: On air,
6: online
5: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Německý automobilový koncern Volkswagen čelí jednomu z nejtěžších období ve své historii. Firmě klesají prodeje v Číně a problémy způsobují také americká cla a evropské továrny nemají dostatek zakázek. Volkswagen proto hledá úspory a zvažuje také další propouštění nebo omezení výroby. V Berlíně začal největší evropský technologický veletrh. Výrobci na něm ukazují, jak rychle se umělá inteligence dostává do běžného života. AI už není pouze záležitostí počítačů nebo mobilních telefonů. Výrobci ji zabudovávají například do domácích spotřebičů, televizorů nebo dalších zařízení. Hned 4 zápasy se dnes odehrají v rámci nejvyšší české fotbalové soutěže. Ten první od 13. hodiny, kde Mladá Boleslav přivítá na domácím hřišti Baník Ostrava. Od 15. hodiny jsou na programu zápasy Jablonec Liberec a Zlín Teplice. Celý nedělní program pak uzavře duel mezi Hradcem Králové a pražskou Spartou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ještě dnes si můžete v Teplicích užít Divadlo na zámku. Tradiční festival Divadlo na zámku začal už pátek a nabízí představení pro děti, inscenace pro dospělé a každý den i koncert. Dnes v 10 hodin bude pohádka o pokladu na konci duhy, v 16 hodin pak Inflagranti trio a ve 20 hodin vás bude bavit činoherní studio Bůře.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Neděle nabídne převážně jasno až polojasno. Co se týče odpoledních maximálních teplot v Čechách kolem 21 stupňů, na Moravě se ale dostaneme až na 24 stupňů Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: 9:50, hezké dopoledne, neděle 6. září. Pokračujeme dál. Cyril nebo Spin Doctor právě teď.
10: Hit Rádio

Cyril Stumblinin, právě teď z Eteru Hitrádia, 8 minutek po desáté. Díky, že posloucháte, že jste s námi, ať už jste kdekoliv, ať už děláte cokoliv. Pokud jste v práci, tak já doufám, že vám to i díky nám uteče rychleji. Jste v tom společně, protože já jsem vlastně taky v práci. Každopádně teď mám tady pro vás hodně, hodně zajímavý trend. Ale teda nevím, co s tím, pomoc. Chlapi na internetu přestali používat mýdlo a deodorant před rande. Holky, chápete to? Je to taková nová móda, která velí vynechej sprchu a buď přirozený svůj. Prostě, já nevím, to asi ne, ne. Nechť feromony mluví za tebe, jak se říká. Takže dobře, zkusme to, ať si každý voní jak chce. Já jsem asi trošku staromódní holka v tomhletom. Jen si myslím, že to, co cítíte po třech dnech bez sprchy, nejsou feromony, ale nevím, třeba určitý druh bakterií, co mají na kůži, že jo? No já nevím, prostě tohle asi ne. Hygiena je základ všeho. Čistý nechty, zuby a prostě vůně. Přirozená vůně je fajn, ale hranice mezi přitahují tě a potřebují vyvětrat je prostě tenčí, než si to, já nevím, ti to biohekři myslí. Ale třeba se pletu, dejte vědět. Máte rádi, když prostě žena nebo chlap voní, a nebo byste radši nechali takový ten přirozený pach. Dejte vědět, jo?

0: A taky Hit Radio minutku po čtvrt na 11, hezké dobré nedělní dopolko. Jdeme na vaše SMSky, protože já jsem se vás ptala, jestli máte rádi takový ten přirozený pach člověka, který se třeba 3 dny neumije, protože to je nějaký nový trend někde na sociálních sítích, a nebo prostě, když je člověk opravdu čistý a voní. Tak tady máme téměř za jedno. Píše nám tady Radek z Rumburka, ahoj Leonko, já tedy rozhodně souhlasím s tebou, protějšek se má udržovat čistý, jinak ať to utíká všem, co jsou práci. Radek z Rumburka. Posílám velké pozdravy do Rumburka, tam to miluju, protože tam mám babičku a strašně ráda tam jezdím, takže díky za tvoji zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka Káťa. Ahoj Leonko, tak přirozená vůně je fajn, ale nesmí to být ta třídenní, jak říkáš. Mám ráda, když chlapi krásně voní, starají se o sebe. Asi jsem taky staromódní, posluchačka Katka. Kačko, já si myslím, že nejsme staromódní, spíš asi nejdeme s trendy dnešní generace Z, nebo nevím. Každopádně prostě, hele, je úplně jedno, jak člověk vypadá, ale když voní, tak je to prostě strašně sexy. Nebo ne?
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Je to tak, Hitrádio rozdává peníze a dobrou náladu každé všední ráno úderem zítřejšího dne, 7. září. Vydělej si otevřením dveří, rozdáváme vám až 100 tisíc korun, kamarádi. Takže pojďme si to shrnout, co a jak pro to musíte udělat. Stačí se zaregistrovat formulářem na webu hitradio.cz a pak už jen poslouchat naši snídaní šampionů s Míšou a Jasmin a až uslyšíte takové to naše zazvonění, tak se prostě běžte podívat za vaše dveře, jo? Pokud nás tam do toho Jasmin a až uslyšíte takové to naše zazvonění, tak se prostě běžte podívat za vaše dveře, jo? Pokud nás tam do 30 vteřin najdete, tak prostě

0: Hity na přání k vaření pomalinku, ale jistě se blíží, takže po 14. hodině to budete mít v režii vy, naši posluchači. Psát nám můžete na 777-937-777, co byste dneska rádi z éteru Hitrádia slyšeli. Napište nám to, připište k tomu, co vaříte, pečete, smažíte, anebo třeba buchtíte, protože neděle jeden buchet, koláčů, dortičku. Já bych si něco strašně ráda dala takovýho, nebo puding třeba, jako mi dělávala maminka. Vanilkový puding, piškutky, na spod nějaké to ovocíčko, tak to bych si přesně dala. Tak dejte vaše tipy, co budete dneska baštit a hlavně nezapomeňte napsat hit, který chcete slyšet.
1: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíjovic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíjovicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebíjovice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nejintenzivnější zájem o finance začnou projevovat děti ve věku od 6 do 9 let. Čeští rodiče se ale se svými potomky začínají bavit o penězích nejčastěji od jejich 9 let. Děti často touží po zbohatnutí, přičemž víc než polovina z nich toho chce dosáhnout osobním úspěchem v práci. Maloobchodní tržby v Česku v červenci výrazně zrychlily růst. Meziročně byly bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel vyšší téměř o 5%. V červnu přitom rostly o 3,5%. Meziměsíční se tržby zvýšily o 0,6%. Čísla tak naznačují, že Češi jsou ochotnější utrácet a spotřeba domácností se postupně oživuje. Ekonomové sledují právě maloobchodní tržby jako jeden z ukazatelů nálady spotřebitelů a kondice české ekonomiky. A pojďme také na sport. Reprezentantky Španělska na mistrovství světa basketbalistek nečekaně prohrály ve skupině A s Mali 73-82. Africké vícemistrně se v Berlíně při čtvrté účasti na vrcholné akci včetně olympijských her dočkali premiérového vítězství ve skupinové fázi a udrželi naději na postup. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Milovníci dopravy i nostalgických jízdci dnes přijdou na své. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova vyslal do ulic dva historické autobusy, které vás vezou na speciálních vyhlídkových jízdách. Jízdy jsou zdarma a cílem bude oblastní muzeum a galerie v Mostě, kde je výstava 125 let dopravy na Mostecku. Ta byla prodloužena až do 27. září.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
9: Neděle nabídne převážně jasno až polojasno. Co se týče odpoledních maximálních teplot v Čechách kolem 21 stupňů, na Moravě se ale dostaneme až na 24 stupňů Celsia.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
13: Hezké dobré dopoledne, hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás, takže právě teď si napište na 777 937 777, co budeme hrát, pro koho a taky vy, co budete dneska vařit, ať se můžeme všichni tak pochlubit, co dneska u vás a u nás doma budeme jíst. Tak jdeme na to.
12: Hit Radio North Music.

Taková romantika. Roxette, Crash, Boom, Bang. Kdo by neměl rád Roxette? Hrajeme hity na přání k vaření právě teď. Pište si na 777-937-777. Co by vám udělalo takhle radost? Já se jdu mrknout na vaše SMSky. Píše nám tady třeba posluchač Martin. Krásné dopoledne, Leonko. Právě vařím maďarský perkelt. Dobře, s knedlíkem. Geniální dobrota. Naprosto souhlasím. Mohl bych vás poprosit o zahrání písničky Believer od Imagine Dragons. Díky, Martin. Martine, nemusíš prosit. Já to zahraju ráda. A co bude dál, rozhodujete o tom vy, tak si pište.

0: Čtvrt na 12 aktuální čas, hrajeme hity na přání k vaření, pokračujeme dál, píše nám tady Blanka Lucka, Hanka Elinka. Ahojky, zdravíme z cesty ze Slovinska, oběd si dáme někde na benzínce v Rakousku. Cestou posloucháme vaše hitrádio a prosíme o zahrání nějaké pěkné písničky. Ještě jednou Blanka Lucka, Hanka Elinka. Tak holky, hlavně opatrně, šťastnou cestu, doražte do cíle a nějakou pěknou písničku. Tak co třeba tohle? Takový krásný melancholický song, neděli se neodmyslitelně hodí, dokonce si o tohle napsala tady Maruška. Ahoj Leonko, zahraj nám Don't Dream It's Over od Crowded House. Dneska vaříme, co dům dá, a ještě vůbec nevíme, co to bude. Zahraj to a věnuj všem posluchačům vašeho hitrádia a taky tobě, protože jsi skvělá. Holky, vy jste skvělí, prostě ježiš, to je tak hezký, když píše ženská ženský. Já to tady budu opakovat pořád. Tak přesně tohle a taky Rihanna a Luis Capaldi budou za moment. O tohle jste si napsali, tak já vám to s radostí zahraju.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Luis Capaldi Survive. A někoho z vás bychom rádi slyšeli na telefonu. Volat můžete právě teď na 800 937 937, nechat si zahrát, co rádi posloucháte. Tak linka je aktuálně volná, tak čekám na někoho z vás a spolu poklábosíme, jak se dneska máte. Zahrát, co rádi posloucháte. Tak linka je aktuálně volná, tak čekám na někoho z vás a spolu poklábosíme, jak se dneska máte, co vaříte. A třeba chcete někomu

0: rychlík jede do Prahy.
1: Přesně to, ale...
0: Tak prosím tě, co ti zahrajeme, co dneska vaříš taky? Prozrať.
1: Takže vařila jsem lečo, taková rychlovka, a chtěla bych zahrát pro moji maminku od Anety Langerové Voda živá.
0: Tak já se podívám, jestli to tady mám, to jsme dlouho nehráli. Takže vteřinku, mám to tady.
1: Skvěle.
0: Tak doufám, že ti uděláme radost, takže pro maminku a ještě pro někoho chceš něco někomu sdělit, od toho jsme tady.
1: No, písnička je pro všechny, kdo ji mají rádi, taky pro tebe. A
0: děkuju.
1: Jenom tak.
0: No tak jo, tak měj krásnou neděli, děkuju, že jsi zavolala. A Aneta Langerová letí
1: díky
0: za tebou. Ahoj.
1: A hezký den. Ahoj.
0: Tobě taky.

0: Justin Timberlake, i tohle hrajeme podle vás. Hity na přání k vaření, neděle 6.9. Doufám, že se máte krásně, pomalinku začínáte, anebo doděláváte ty vaše nedělní obědy. Nechte si chutnat každopádně před námi z toho, co jsem vybrala, o co jste si napsali. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, rozhodně nesmí chybět. Damiano Davy, taky Nickelback, anebo Shabuzi.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Příjemnou neděli u dalších zpráv vás vítá Filip Lejček. Seniorů, kteří zvládají online technologie, přibývá. Podle Rady seniorů by se ale nemělo zapomínat ani na ty, kteří digitální služby používat nechtějí nebo neumějí. Problémy jim způsobuje komunikace s úřady, bankami i lékaři. Ministerstvo práce proto připouští potřebu asistence. Rada seniorů navrhuje, aby s vyřizováním online agendy pomáhali úředníci na poštách. Jednání o tom zatím ale stále stojí. Skauti si včera připomněli 150 let od narození zakladatele hnutí v českých zemích Antonína Benjamina Svojsíka. O členství ve skautu je v posledních 20 letech stále větší zájem. Po celé zemi má 80 tisíc členů, z toho 50 tisíc dětí. Některým spolkům začínají být jejich původní klubovny malé a stěhují se proto do větších a modernějších budov. České basketbalistky se po páteční porážce s Itálií představí ve svém druhém utkání na mistrovství světa. Berlíně nastoupí proti Číně, v sázce je postup do play-off šampionátu. Také soupeřky totiž při svém prvním zápasu zaváhaly a prohrály s výběrem USA. Přímý přenos utkání startuje od 14 hodin a 10 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: V Mostě vám dnes představí kroužky mechatroniky pro začátečníky i pokročilé. Účastníci pracují s rozsáhlou stavebnicí, kterou doplňuje využití 3D tisku. Tato kombinace dává dětem velký prostor pro kreativitu a vlastní konstrukční nápady. Zaměřují se i na drony a automatizaci. Je to dnes od 15 do 17 hodin v centru Amavet.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Neděle nabídne převážně jasno až polojasno. Co se týče odpoledních maximálních teplot v Čechách kolem 21 stupňů, na Moravě se ale dostaneme až na 24 stupňů Celsia.
11: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: 2 minutky po pravém poledni, tak hezké nedělní odpoledne 6.9. Toto strašně letí. Zítra zase nový pracovní týden, školní týden. Tak doufám, že nám to všem dopadne krásně. Nechte si chutnat, pokud právě obědváte. A já se vám postarám až do 13. hodiny o tu samou skvělou muziku. Tak co takhle Sia, anebo Black Eyed Peas, Where is the Love?
11: Hit Rádiem.

0: Hezké odpoledne z Etrádia. Někteří z vás možná obědváte, tak když jsme u toho jídla, tak si představ dánský steakhouse Kede v Kodani už má dost toho, jak lidé u bufetu plýtvají jídlem. No a zavedli tam prostě jednoduché pravidlo, že za každý nedojezený kousek masa zaplatíte v přepočtu 70 korun českých. Je to legální verze trahumatu z dětství, asi nemůžu pomoct, protože určitě většina z nás byla takové to, že sedíte u stolu dvě hodiny, maso je studený, guma se vám bálí v půl, ale dokud to nesníte, tak se prostě z toho místa od toho stolu nehnete. Musíte to všichni povinně dojíst. Aspoň to fungovalo takhle u nás doma. Tak představte si to, vám v hlavě běží počítadlo, ještě tři sousta a ušetřím třeba na pivko, ale prostě já nevím, no, já si myslím, že tohle jsme opravdu zažila většina z nás. Ale spát těm traumatům, protože třeba taková moje babička, ta by v Dánsku mohla dělat hlavní inspektu a vymáčku pokud.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: dobrou chuť, pokud si právě pochováte na svých nedělních obídcích, klidně dejte vědět, co máte dobrého. My se vám postaráme o playlist Glob DJs nebo Teddy Swims a nebude chybět ani Bruce Springsteen a jeho Streets of Philadelphia. Tak hezkou neděli.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. Smash dance.

Nedělní odpoledne 6. září. Chválně, jestli někdo z vás dumá nad tím, jestli pořídit dítěti před startem do školy mobil. Víme, jak to máme my Češi. Průměrně. Více než polovina dětí dostane telefon už v první nebo ve druhé třídě, ať je mají rodiče pod kontrolou. Nic proti tomu, prostě dnešní doba si to žádá. Aspoň mají důvod se vlastně i do školy těšit. Já si pamatuju, že jsem na základce nedostala telefon, ale na telefon. A jsem od naší v kapse 5 korunu, 10 korunu, abych v případě nouze vyhledala telefonní budku, volala jim, anebo takové to, jestli si pamatujete, volání na účet volaného. Bylo to vlastně i z těch telefonních budek, což bylo prostě naprosto skvělý, no. Bylo to v době, kdy pevné byly telefony a mobilní, to jsme byli spíš.

13. hodina je pomalu za zřmi, budu se muset rozloučit, tak doufám, že budete mít hezký zbytek dne, ne 6.9. za 3 měsíce čerta Mikuláš, nechci nikoho strašit, prostě je to tak. Tak možná bychom měli přemýšlet i o nějaké koupy vánočních dár, protože víme, jak to občas té České poště trvá. Každopádně za chviličku už s váma naše Pechová, máte se na co těšit, spousty dobrých hitů, melodií, písniček všeho a hlavně dobré nálady. Tak pokud možno, zůstaňte na vlnách Hit Rádia. Byla si Lea a brzy zase naslyšenou. Ahoj!

0: Radio Nord Music.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Flandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiérovi Andreji Babišovi se sice nelíbí navrhovaná výše schodku rozpočtu ve výši 389 miliard, ale slíbil, že nastane doba, kdy bude výši zadlužení řešit. Kdy se tak stane, však neřekl. Na Facebooku slíbil důchodcům růst penzí a naznačil možnost zvýšení mýtného pro kamiony. Státní muzea a galerie dnes umožní volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřou desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury vedené Otou Klempířem. Už příští sobotu proběhne na Valašsku den otevřené silnice, jde o komunikaci mezi Lešnou a Palačovem. Od 10 do 16 hodin tu bude 4-kilometrový úsek vyhrazen pouze pro běžce, cyklisty a bruslaře. Více dodá mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Chybět nebude doprovodný program, stavební technika, občerstvení ani soutěže pro děti. Společně tak oslavíme dokončení důležité takzvané palačovské spojky, která napojí Valašsko na dálniční síť České republiky.
6: Řidiči aut se po ní projedou nejpozději 22. října. No a 4 zápasy dnes uzavřou 7. kolo první fotbalové ligy. Liberec, který je v tabulce o skóre třetí, nastoupí v 15 hodin k podještěckému derby v Jablonci. Pražská Sparta se od 18 hodin představí v Hradci Králové. Už teď začíná hrát Baník v Boleslavi a dnešní program doplní souboj Zlína s Teplicemi.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Dneska nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, jasno až polojasno a zpočátku na severu a severovýchodě se ještě může objevit oblačnost. Hit Radio. Hezké odpoledne, minuta po 13. hodině, přeju krásnou neděli, s vámi už Kateřina Pechová, no a samozřejmě další hity. Do uší už za chvilku Robbie Williams a jeho Angels, ale právě teď je tady Pink a Just Like a Pill.

Je to prostě genius. Robbie Williams a Angels v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne. Často tady společně sdílíme příběhy a taky recepty, jo, na to, jak vydržet, jak mít šťastný manželství spoustu let, ideálně na věky. Teď je tady bohužel něco malinko jiného a pánové, pro vás je to lehoulince znepokojivá informace. Jo, možná zacpěte svoji paní uši teďkon, ať to neslyší. Takhle, jedna paní, která se dožila 127 let, prosím pěkně, prozradila, za co tomu vděčí, jo, a takhle, kdo z nás by nechtěl, že jo, 127 let je skvělý, tak ona to, prosím vás, svádí na to, že se nikdy nevdala. Takový malý, jednoduchý tip. Vlastně lehce proveditelný, že jo. Dámy, pokud už jste tu chybu udělali, no tak hele, nic by se nedalo vyřešit, že jo. Nic, pánové. Možná bychom se mohli ptát, proč, že jo. Přitom, teď vy nás třeba vůbec nestresujete, že jo. No není možný, aby tohle byla cesta ke klidnému životu.

0: Tohle jsou Elton John a Dua Lipa, posloucháte Hit Radio. Přeju krásné nedělní odpoledne. No jo, už je to tu zas neděle odpoledne. Neskutečně, jak to vždycky uteče, co? Ale hele, je teprv 1:45. Ještě spousta času do večera, než budete muset jít spát s vidinou toho pondělí za rohem. Tak ještě zkuste něco stihnout. Doporučuji teď nějak zatlačit na děti, jestli náhodou fakt neměli mít něco na pondělí. Známe to, takový to v 11 večer. Je, maminko, na zítra mám mít ve škole Herkules. To je takový prokletí a takových let už to trvá. Stejně ho pak použijou jenom jednou. Tak držím pěsti, ať nejdete ještě něco schánět a posílám další hity. Za chvíli Cher, Linkin Park nebo Is.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ. Hit Radio. Hit Radio.
2: Martinez, the ready girl.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Over the Rainbow, to je IS v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Mimochodem, poměrně šokující zjištění, asi pro většinu z nás, psaní zpráv za volantem je 3x nebezpečnější než alkohol v krvi. To je šílený. A teď šílený a schválně, ruku na srdce, kdo z vás to taky dělá? Přitom, jako pojďme si říct, ono to chce i dávku velké zkušenosti a dovednosti, jo, protože v těch zatáčkách a té rychlosti zaostřit na ten mini display a trefit ty malinkatý písmenka, to není vůbec jednoduchý a taky je to dost nebezpečný, jo. Potažmo někteří, kteří třeba u toho sledují Facebooky, Instagramy a podobně, to už je úplný psycho. Tak lidičky, jo, neblázněte, my vás totiž chceme živý a zdravý. No taky proto, abyste mohli poslouchat ty nejlepší písničky, že jo? No teď už jsou tady Synasky a taky jejich selhání. Za chvilku k tomu Leony nebo Felixien, tak buďte s námi.

Výborná věc. Felixie Naray, Dalton, Call It Love na Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne. Mimochodem, pokud už jste připravení mentálně na podzim, dobrá zpráva, ačkoliv samozřejmě můžeme věřit, že léto ještě nekončí, tak minimálně teď nás čeká takovýto ochlazení, kdy možná i teplý ponožky vytáhnete. Od středy, prosím vás, to má padnout na nějakých 18 stupňů přes den. Tak já doufám, že máte svetříky ready. No a hlavně doufám, že máte ready svoje taneční pohyby. Za chvíli totiž Michael Jackson, Coldplay nebo Ina.

0: září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Česka přichází období rýmy a kašle. Nemoci trápí především děti, které se po prázdninách vrací do školy, ale také dospělé. Existují však způsoby, jak se nakažení bránit. Důležitá je pestrá strava plná vitamínů, pohyb venku a dostatek spánku. Rodičům v této době přejeme pevné nervy. Ženy a muži stále nemají na českém pracovním trhu úplně stejné podmínky. Přestože se situace postupně mění, rozdíly mezi nimi přetrvávají. Například ženy mají medián mzdy zhruba o 14% nižší. Proč tomu tak je, řekne Gabriela Hanslíková z personální agentury.
10: Neznamená to ovšem, že každá žena dostává za stejnou práci automaticky méně. Do toho celkového rozdílu se počítá také to, že ženy častěji pracují v hůře placených oborech nebo využívají kratší úvazky a také se dostávají méně často na nejvyšší manažerské pozice.
9: Typickým příkladem výrazně mužského oboru zůstává IT, kde muži tvořili téměř 93% všech zaměstnaných. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě podstatné plány dalších kroků. Ty oznámí Bílý dům v příštích týdnech a už přicestovali do Kyjeva. S prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Francouzský pilot Pierre Gasly odstartuje z prvního místa do velké ceny Itálie Formule 1. Jezdec stáje Alpine vyhrál kvalifikaci poprvé v kariéře a v 15 hodin se na okruhu v Monze postaví do první řady společně s Georgem Russellem z Mercedesu.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Dneska skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na jihu Moravy ojediněle až 25. Hezké odpoledne, minuta po 14. hodině. Doufám, že máte hezkou neděli. Ideálně odpočinkovou. A ty nejlepší hity? Ty vám k tomu samozřejmě doručím. Za chvilku Dasha a Austin, ale teď už John Newman, Love Me Again.

Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. A co, už jste byli, už jste našli, už jste vyfotili a ideálně poslali všem známým, protože jo, konečně zase rostou. I když Česko zažilo největší sucho za posledních několik let a vypadalo to, že houbaři se prostě nedočkají, tak díky srážkám posledních dní i díky tomu, že ty teploty jsou ideální, tak se fotografiemi hub chlubí stále víc lidí. Na některých místech republiky vypukl doslova houbový boom a lidi nosí plný košíky. Aktuálně houby rostou hlavně v oblasti Vysočiny, v Karlovarském kraji, na Plzeňsku a taky Teplicku. Můžu prozradit, že i na jihu už se docela daří, protože moje mamka už byla na houbách, přinesla, já jsem si teď odvezla 3 skleničky sušených hub. Takže ano, vy, co jezdíte domů pro sušené houby, už je dobrý čas vyrazit, jo, doporučuju. No a vy, co prostě milujete chodit do toho lesa a sbírat houby, běžte. A vy, co to taky milujete, ale v houbách se moc nevyznáte, tak se radši jenom projděte, jo? Je to bezpečnější. Další hity k tomu, za chvíli Alex Warren a teď už One Republic.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byl Alex Warren. Přeju krásnou neděli. Už jsme tady řešili, že se má ochladit, ano, čeká to na nás. Uvidíme, jestli k tomu bude třeba i konečně nějak víc pršet. Asi by to chtělo, možná jste slyšeli, že se na Orlíku už dokonce objevily tajemné sudy. Většina podnikatelů z 90. migruje za země, protože se bojí, co ještě vyplave. Takhle, ty sudy byly, prosím vás, plný vody. Což je trošku trapná, my jsme všichni čekali v nějaký větší drama, ale hele, uvidíme. Bohužel stále hladina klesá, tak se necháme překvapit. Jednou jistotou jsou ty nejlepší hity. Už za chvíli Lost Frequencies, Kabáti nebo Katy Perry. Tak buďte s námi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Katy Perry vzpomíná na poslední páteční noc. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, já si myslím, že konečně víme, jak na to. Že konečně víme, jak se vypořádat s vandaly. To teď totiž vyzkoušeli v Polsku a myslím si, že to bude fungovat, jo. Tramvajáci tam totiž načapali v depu sprayera, jak si tam čmárá na jednu z jejich mašinek. No a to víte, to oni nevidí rádi, jo. Což naprosto chápu. Tak oni ho čapli, řetězem ho přivázali k té tramvaji a že ho pustí, až to vyčistí. To je docela ostrý, co? Každopádně chudák sprayer samozřejmě nejdřív plakal, prosil. A nezbylo mu nic jiného, než prostě to svoje dílo vydrhnout. A když dorazila policie, tak mohl jít. Nikdo na něj nepodal trestní oznámení. Prostě vyřešená, uzavřená záležitost. Tramvaj jako ze škatulky. Upřímně bych řekla, že tohle by mohlo dlouhodobě fungovat, páč tenhle pán se tam podle mě už nikdy nevrátí. Je nepotřeba je vždycky čapnout, no. Tak doufám a přeju šťastnou ruku všem, kteří se o to pokusí a posílám další hity. Tohle jsou totiž Imagine Dragons a Next to Me.

0: Flowrida a Kesha, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Za chvilku 3:45, ano, neděle v plném proudu, neděle odpoledne, zvlášť teď, když už jsou děti zpátky ve škole, bývá náročná, protože ten páteční, my žádný úkol nemáme, se hrozně rychle mění, jo, vlastně mám napsat 100 vět, no nic, tak držím pěsti, pokud jste právě teď zjistili, že tam nějaký ten úkol byl, pokud jste to ještě nezjistili, tak vás to teprve čeká. Soundtrack k tomu bude výborný, to slibuju. Za chvilku už totiž do uší Train, taky Divoký byl nebo Alvaro Soler.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si píš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Hit Radio.

0: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Ameriky v ústí, chrom a pořádný výkon.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko chce v otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Pokud se opatření dostane na jednání Evropské rady, Česko ho podpoří, řekl dnes premiér Andrej Babiš. Rusko označil za hrozbu a agresora. Česko je podle něj terčem kyberútoků z Ruska. Umění ve veřejném prostoru Liberce čeká další změna. Morový sloup od sochaře Jiřího Seiferta se přestěhuje od historické radnice. V Liberci je dílo od loňského srpna, kdy se do města vrátilo po 56 letech, kde přesně bude nově umístěné výmluvčí radnice Jana Kodymová.
2: Pískovcový objekt převezeme do prostor paláce Líbik, kde bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z galerie výtvarného umění CHEP.
1: Nový umělecký objekt se dočká slavnostního odhalení 21. září. Voliči ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko dnes vybírají nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou. Dostat by mohla 40-43% hlasů. No a tenista Jakub Menčík do premiérového semifinále US Open nepostoupil. 21-letý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené sedmnáctky, prohrál ve třetím kole s domácím Lernerem Týnem v pěti setech. Utkání ztratil po 3,5 hodinách.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: V noci nás čeká jasno až polojasno, během noci potom od severozápadu místy až oblačno, nejnižší teploty 10 až 6 stupňů Celsia a zítra potom oblačno až polojasno, přechodně může být i zataženo a ojediněle taky možnost slabého deště, nejvyšší zítřejší teploty 23 až 27 na severu kolem 20. Hezké odpoledne, 3 minuty po 3. hodině, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických hitů. Už za chvilku s námi Anastasia, ale teď Enrique Iglesias a Nadia. Tak jdem na to.

0: Tohle je Anastasia, posloucháte Hit Radio a všechno důležité už tento týden zaznělo. Teď je ale čas na to nejzbytečnější.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Skořice je ve skutečnosti sušená vnitřní kůra stromů, zvaných skořicovníky. Celou dobu tak vlastně jíme nastrouhaný strom. Tak dobrou chuť.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Kate Ryan v éteru Hit Rádia 4:15. Hezké odpoledne, takový důležitý poselství pro ty z vás, co se trošku bojí toho podzimu, že už je to zase tady, jo, budem se zase muset hodně oblíkat a tak, ale důležitá věc, je to taky sezóna fantastických věcí, jo, protože červený víno, že jo, to se tak hodí k tomu, jak se ochlazuje, bramboračka, tam teda doporučuju sehnat ty houby, páč, bez toho to není ono, jo, dýňový polívky. A obecně takový to, že se zachumláte do té deky, aniž byste se strašlivě spotili, zapálíte si svíčku, to je přece hezký. Jo, navíc můžete si dát třeba celýho Harryho Pottera, znova to se tak na podzim hodí, že jo. Tak myslím si, že i na tom podzimu je na co se těšit. No, tak se nenechme. A stejně, ale pojďme si říct, že s tím, jak se tady otepluje, tak to stejně neklesne pod 10 stupňů, takže jsme v pohodě. No a do uší k tomu navíc ty nejlepší hity. Za chvilku Gotye a Kimbra, taky Avicii a taky novinka od UDG. Tak buďte s námi.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Goči a Kimbra v éteru Hit Rádia, přeju krásnou neděli. No v Čechách to určitě znáte, když jezdíte, že čas od času nás na silnici překvapí srnka. Jo, někdy i zajíc je potřeba, zvlášť po večerech, zvlášť kolem lesíků na okreskách, jezdit prostě opatrně. Buďme ale rádi, že to jsou jenom srnky, králíci a takovýhle malí tvorové, protože ve svojí zemi teď jeden Australan strhl volant, a to proto, aby neporazil velblouda. Jo, uvízl 100 kilometrů v divočině bez jídla a bez pití, což je strašný, musel pít vlastní. Však vy víte, a vůbec to samozřejmě nebylo veselý. Příběh má teda ku podivu dobrý konec, nakonec ho zachránili. Každopádně, buďme rádi, jo, že jsou to malí zvířata v podstatě a že to tady máme prakticky kdekoliv, jenom hodinku do nejbližší vesnice. Tak jestli pojedete večer, tak opatrně, jo? Další hity k tomu za chvíli Jay-Z a teď už Taylor Swift.

0: Tohle jsou Jay-Z a Linkin Park společně v éteru Hit Radio. Přeju krásnou neděli, za chvilku 3:15 a připomínám jednu důležitou věc. Zítra ráno, snídaně šampionů, že se máte na co těšit, to je doufám úplně jasný. Připomínám ale taky, že startujeme Kdo pak to zvoní. Jo, takže nastává ten den, kdy v 7:10. Dobře poslouchejte rádio a hlavně buďte ready na tom místě, které jste si zaregistrovali. Pokud jste ještě nezaregistrovali, tak prosím vás na webu hitradio.cz. Nenechte si to ujít, budem vozit radost a taky peníze. Za chvilku už do uší Tom Grennan, Miraj nebo Ale Farben, tak buďte s námi.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Rekonstrukce.

0: Bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: platu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradio-nordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Emko. Podle poslední studie z roku 2021 má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Řidiči už při silniční kontrole většinu dokladů ukazovat nemusí. Policisté si údaje o řidičském oprávnění vozidle i povinném ručení ověří elektronicky. Pokračuje policejní preventistka Monika Šindlová.
2: Stačí vlastně prokázat svou totožnost. Prokázání totožnosti se rozumí uvedení jména, příjmení, data narození, případně adresy a rodného čísla. Totožnost lze také prokázat cestou mobilní aplikace e-doklady.
1: Doklady by měl mít ale člověk u sebe fyzicky při cestách do zahraničí. V Česku letos zatím vzniklo zhruba 600 podcastů, tedy o polovinu méně než za celý loňský rok. Celkový počet aktivních podcastů je kolem 3400, což je meziročně přibližně o 2% méně. Mezi aktivními podcasty se vydávání zprofesionalizovalo. No a tenistky Marie Bousková a Nikola Bartůňková si premiérový postup do osmifinále US Open nevybojovali. Bousková prohrála s Polkou Švjontekovou. Bartůňková podlehla nasazené pětce Miře Andrejevové z Ruska.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: V noci nás čeká jasno až polojasno, v průběhu noci potom od severozápadu místy až oblačno, nejnižší teploty 10 až 6 stupňů a zítra potom oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle taky možnost slabého deště, nejvyšší teploty 23 až 27 a na severu kolem 20. Krásné odpoledne, 2 minuty po 16. hodině s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě spousta skvělých hitů, teď už David Guetta.

Rag & Bone Man za námi na Hit Radio. Krásné odpoledne a teď vás donutím se hýbat. Fakt, normálně vstávat a cvičit. Proč? Protože je ráno. Dobře, není ráno samozřejmě, ale jedna naprosto šílená věc. Jeden korejský kulturista, prosím vás, dělá třeba až 3000 sedlehů denně. 3000 denně! To mi lehoulince vyráží dech. Stejně jako ten sedlech. Nevím jak vy. Ale já třeba denně jich udělám tak jako 3. Jo, takový čistý průměr, protože večer, že jo, si sednete na té posteli a lehnete si, jo, to zvládnete. No a ráno si zase sednete, jo, a tak den za dnem. Takže 3000 bychom asi taky dali, jen asi za trošku delší dobu. Tak můžete zkusit, schválně, zkuste doma teďkon závod, kdo jich dá víc najednou. Když tam bude zahrnutá trojka, bude to dobrý. Třeba 300, 30, nebo 3. Každý pohyb se totiž počítá, anebo si pojďte alespoň trošku hodit bokem. Maroon 5 a This Love právě teď.

0: End of the World, Miley Cyrus, Věčná rebelka v éteru Hit Rádia. Čtvrt na pět, přeju krásnou neděli. Žádný stresy, ideálně. Jo, aspoň těch pár hodin zkuste fakt nic moc nedělat. Pomáhá to, protože ano, před námi další pracovní týden, navíc poměrně studený, tak ať máte energii, jo, žádný diety, prosím vás. Blíží se zima, budem potřebovat být obalený, abychom nezmrzli v tom teple, co nás čeká. Další hity za chvilku, do uší Eva Farná, Ed Sheeran nebo Jennifer Lopez.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: J-Lo. Já tu se.

Tohle je Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio. Půl pátý. Mimochodem píše Verča, hrozně mi to udělalo radost, ta zpráva. Protože píše, vaše rádio je úžasný, to je jak synchronizace na max, vždycky. Sepisuju seznam, co si zabalit na čtvrteční let do Paříže a Miley Cyrus si v písni zpívá Let's go to Paris. Znásobilo to mé nadšení a jak si mluvila o chladném počasí, tak v Paříži by mělo být tepleji, konkrétně 20 až 26 stupňů od čtvrtka až do neděle. Takže ještě si to trošku užil. No tak to je ale krásný. My samozřejmě Verče tu Paříž vůbec nezávidíme. Vůbec, jo, dej si něco dobrýho i za nás, užij si to, vyfoť nám Eiffelovku, prosím tě. Každopádně, ano, my se snažíme s vámi být úplně u všech událostí. To samozřejmě vůbec nebyla náhoda, že tam byla Miley Cyrus, která říká, pojďme do Paříže. To samozřejmě vůbec nebylo. Teď nás třeba čeká song, jo? Hunter X a song se jmenuje Golden. A víte proč? No, protože jste naše zlatíčka, to je úplně jasný. Tak jdem na to a moc si to užijte.

0: Dokonalý návod na neděli. Relax. Take it easy. Pohodička. A taky Mika v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, takže jste to slyšeli, jo. Relaxujte, berte to zlehka, žádný stresy, pohodička. S tím pomůžou určitě i další hity, jo, protože s námi bude Dua Lipa, Mark Ember, no a taky si dáme českou věc, jo, a doufám, že budete zpívat z plná hrdla, protože to znáte. To už je skoro klasika. Činasky 1970, už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. Bbík.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
4: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejintenzivnější zájem o finance začnou projevovat děti ve věku od 6 do 9 let. Čeští rodiče se ale se svými potomky začínají bavit o penězích nejčastěji od jejich 9 let. Děti často touží po zbohatnutí, přičemž víc než polovina z nich toho chce dosáhnout osobním úspěchem v práci. Premiér Andrej Babiš dnes opět kritizoval postup justice v kauze Čapí hnízdo. Česko má podle něj nezávislou justici. Soudkyně odvolacího soudu se ale podle něj zachovala jako za totality. Babiš řekl, že Naďová nic neudělala a proti rozhodnutí se bude bránit. Ochránci přírody chtějí na Vysočině zachránit další cenná místa. Usilují o výkup dvou mokřadních lokalit na Třebíčsku a Pelhřimovsku. Potřebují ale pomoc veřejnosti, jak říká mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
7: Chcete i vy výkup mokřadů na Vysočině podpořit? Můžete tak učinit na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu na daruj.místopropřírodu.cz.
6: Na Vysočině už je 8 míst pro přírodu, všechny mokřadního charakteru. No a soutěž v kopání hrobů může znít jako začátek komediální scénky. Na severu Maďarska ale nešlo o legraci. Cílem soutěže, kterou pořádá Maďarské sdružení správců a provozovatelů hřbitovů, bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: V noci jasno až polojasno, postupně od severozápadu místy až oblačno, nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle taky možnost slabého deště, nejvyšší teploty 23 až 27 a na severu kolem 20. Krásné odpoledne, minuta po 17. hodině, doufám, že si užíváte svoji neděli, k tomu Kit Laroi a Justin Bieber.

Cranberries dohrávají v éteru Hit Rádia, přeju krásné odpoledne. No prosím, máme tady poměrně průšvih. Belgie, což je místo, který patří mezi světové bašty hranolků, jo, belgický hranolky, tak tam řeší teď velmi neobvyklý problém, protože letošní horko a sucho způsobily, že brambory, které jsou určené k výrobě hranolků, dorůstají menších rozměrů než obvykle. Což je jako průšvih, protože ty hranolky mají být nějak dlouhý, jo, neskutečný. Takže zpracovatelé už teď informují a počítají s tím, že budou prostě kratší hranolky, jo, dokonce dočasně upravují požadavky na jejich minimální délku. Já se přiznám, že teda já mám radši ty kratší hranolky, než takový ty dlouhatánský, jo, ale stejně. To je přes, vemte si, co všechno to sucho způsobuje, jo? Že i v Belgii budou muset teďkom prostě jíst krátký hranolky. No tak hlavně, ať jsou křupaví. A k tomu Rosé a Bruno Mars.

0: Firestone a Kygo, posloucháte Hit Radio. Díky, že s námi trávíte nedělní odpoledne, doufám, že máte aspoň částečnou pohodu. Nohy nahoře, aspoň jednu nohu nahoře. Jo, možná je čas dát si teď ještě jedno kafíčko a začít přemýšlet, co si dáte k večeři. Páč nejhorší je, když to člověk začne vymýšlet, když už má hlad. To víme. Jo, tak to nepodceňte, prosím vás. No a k tomu ale další hity, to je jasný. Už za chvilku nás čeká Ray Dalton, taky One Direction nebo Pink, tak buďte u toho.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj, Richarde.
3: Ahoj.
2: Hele, dlouho si nám nevyprávěl nějakou historku z natáčení, jo? Jak testuješ nabídky pro Slevomat, takže obveselná.
3: Můžu něco zkusit vymyslet, přemýšlím. Řekni nějaký vtip zatím.
2: Jasně. Víš, kolik kliků udělal Chuck Norris?
3: Nevím.
2: Všechny.
3: Ok, tak to je super. Mám asi historku, za kterou mě budete asi nenávidět, ale...
2: No to v tom případě, to je ještě lepší.
3: Ok, jednou už je to deal, jsem se probudil a v pracovním chatu už bylo asi 8 zpráv, urgence, prostě. Nastala situace, že jsme potřebovali ještě ten den video pro kampaň na restaurace v Praze. Jakoby nevím, jestli si to umíte představit, ale video se musí ideálně nejdřív natáčet, než vznikne.
2: Ano.
3: A my jsme potřebovali ukázat prostě pizzu, burger, steak, sushi, prostě co nejvíc druhů jídel. Takže co jsem musel udělat, bylo nakoupit asi 16 gastronabídek na Slevomatu, vzít kameru a vzal jsem tehdy tátu, abych na to nebyl sám. A celý den jsme tehdy objížděli restaurace a jedli. To jsem byl asi v nejvíc restauracích za den, fakt asi v 8. A večer jsem totálně přežraný musel koukat na ty záběry jídla a stříhat to.
2: To přijde jako ideálně strávený den. No jako, a stihnul si to?
3: Jo, stihnul. A je to důkaz, že můžete celý den jíst výhodně jenom v restauracích na Slevomatu.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ray Dalton, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No, prosím vás, pokud máte crush, nebo prostě vás přitahuje nějaký herec, tak mám tip na to, jak se k němu dostat. Jak ho zbalit. Nebo jak si s ním aspoň trochu užít. To zní strašně. Ale na takový způsob přišla teď totiž jedna žena z Číny. Prostě byla zamilovaná do jednoho herce, jo. A tak na to šla velmi jednoduše. Zaplatila výrobu seriálu. Do něhož sama sebe obsadila. No a ve scénáři si vymínila a napsala přes 60 scén, v nichž se svým idolem líbá. No, s kým byste do toho šli? Já se přiznám, že i s tím Georgem Clooneym bych klidně ještě něco natočila, jo. Možná klidně i s víc těma hercema, jo. Když se na to člověk podívá takhle s odstupem. Ale je to hezký, jo. Prostě tady je vidět, že paní nic nezastaví. Tak když tak dejte vědět potom, kdybyste plánovali Seroš, já bych zašla aspoň na premiéru se podívat, jak vám ty líbací scény jdou. Další hity právě teď je tu Aneta Lange.

0: Scooter a Break It Up. Posloucháte Hit Radio, krásnou neděli. Díky, že jsme u té neděle s vámi. Já se s vámi pomalu loučím, za chvilku si spolu ještě dáme nejnovější zprávy. Do té doby samozřejmě další hity. Užijte si krásný zbytek neděle a přeju, ať zítra vstanete ideálně pravou nohou. Za chvilku už douší třeba Sia, taky Robin Schulz nebo DJ O. Tak buďte s námi a mějte se krásně. Ahoj.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna, ale

0: co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Česka přichází období rýmy a kašle. Nemoci trápí především děti, které se po prázdninách vrací do školy, ale také dospělé. Existují však způsoby, jak se nakažení bránit. Důležitá je pestrá strava plná vitaminů, pohyb venku a dostatek spánku. Rodičům v této době přejeme pevné nervy. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká mluvčí ústavu Lenka Hájková.
9: Mapička se nám konečně začíná mírně zelená, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro vzduch. Ta mapa je nastavená nejenom na srážkách, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Teploty kolem 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
8: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. V chladnějších horách se totiž voda z půdy odpařuje pomaleji. Tenista Jakub Menčík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. 21-letý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené sednáctky, prohrál ve třetím kole s domácím Lernerem Týnem v pěti setech. Utkání ztratil po 3,5 hodinách. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Čeká se oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojedinělé možnost slabého deště. Večer od západu vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20, na horách kolem 16 stupňů Celsia.
6: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.

0: Knihovna Maitreya.
1: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
0: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!

0: Právě teď je na Allegrii LED balonem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: firma na zážitky.cz.

0: Hit Radio Nord Music.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 6-7. Více na www.yamaha-unl.cz.

0: Pásku Einhell jen za 999 korun.
1: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
0: Nebuď labuť, baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
1: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Radio Nord Music.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.

Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

rád, budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.